ma Knopfler z jeho abo swojej super gitaru. Večer dźeń 16. čerpala tam jest krótka raz na dźensniše wetro. Potem so jest so potom ranča kurjawa rozpuściła, pokaza so nam słońco. Niekotre mrčele so přidruža a věcik potom běhu dňa tež přibira. Maximálna temperatura takhle oko 17-20 stopňů.

0: je na po 60.
1: Serbski rozwóz. Powiedzcie. W studiu Bettina Wenderutowa.
2: Dobre ranie. Koronia Svjato Jana Kamjencu so přichodźe bóle na starych ludźi w usměri. Za to rozšěrja a zesilnja tam geriatriju, nutskonu a paliativnu medicinu. Z tym pak je tež zwiazane jasne wuznače ke koroni, praje lekarski direktor dr. Christoph Bittner.
3: Wiednistwo, trojka jednače, w obsidze, še jasne za koronu steja. My smy tež w pisomnym kontakcie ze mieszczanostu Kamjenca a ze krajnym radu som výčasom ma de obejo, so jasne za koronu staja a so uznaja k tomu.
2: Za švetu dženje so budyskim v okresnym semiku analýza predstajiva, pokotriž ma kamenská koronia lidma v uznam za strohotnické zastaranie regionie. Vednictvo koronie tole jasne odpokazuje. Zaplanowany kružny wopkat při mosće Mira a Lauskich Rebjach w Budyšinje započnu tutun tydzień dživač. Kež miesto na naprašovanie zdžili zvotora ja najpredušćiny nutskunym dželu kježe, kiž neposrednje při křižovani šustí. Vo 3. oktobra cíča vonka rušty staječ a potom tvarenie dospuny zvotorač. Ižo 18. decembra chce miesto dživa zakončene meč, potom sú dalšie kroky za vútvor kružného vopkada předvíčane, kiž chceťa od nalieča 2028 započeť tvarič. Za kletuši Mezinárodny folklórny festival Vúžica je sa nimale 30 skupinu přizivivo. Zajím na vústupie ve Vúžice maja miestru im cirky z Koreje, Puerta Rica a Armenijskeje, tak rikaše čera na vúbjorku festivala. W odbie 4 dnjowskeho swidźenja je planowany kaž zajšły. Přiwšim pak wúbjork situáciu na kulturnym polu wobkedźbuje, gdzież je dźeń a mene pjenes k dispozícii, tak Katarina Jokova, jedna předsedka wúbjorka. Próstwy wo spěchowanie festivala sú stajene, přizwolene pak pjenesy jeszcze nisu. Kurova Akademia Budyskeho

Symboliske Prenizare za nowe Forum Wiede na Lauskich Rebjach je dźensa, a to po poniu bědl knaci, štuž chce tam snadź podla być dźensa bědl knaci. Dźensa zjenže so tež gmejnska rada, a to we Minakale gmejnska rada Radwo, a tež Trebinska so zetka we domje towarstwu 19 hodźinach, nimo toho potom jutře zmija we Dźiwinje, to rěka Dźiwinska gmejnska rada zmije swoje posedźenje, a to wječor 7. brězowce. Jutře potekim rěka we Ralbičanskej wyšej šuli na połowanske městne auto start. A tute zarjadowanje měri so na šulaku a šulerju a i staršich od 7. do 12. letnika z bližšeje wokoline. Tuči zmeja skladnosť so pola mnoho zastupériu v regionálnych závodach a institúciách kajštiš pola pohanského poradovania vo pohanských možnosťach a perspektívach po zakončeniu šule informovač. Jutce potajkým a to od dupona na podžesačich do večera 6. A pola dáme to runja na jutřejší štvrtek do představí Benu Wouda v Orklecach svoju knihu o orklečanských Maltézerách a zcela o stavěznách tudešich ve Horní Vůžici.

Stajenoć bychmy činili bez hudźby Lex Henriksen, to běše serbskim rozhlasu sredu rano 6 po 6. A dys a dys, so znano tež vypraše, če štua jetun mu štua jeta žona, kotra šiožno přez leta te spěły ve našim programě spěła. Aj, můžeme něšto s tym započeć, se stutem abo tamnym menom. S tym zabieramy so nydom z najmniejsza štoš nastupa Borboru Kežeru. Tutu vám nydom przedstajmy. A nimo toho zaspiewaja hać do sedmich jeszcze duci interpretacja.

Alter bych hižo raz zu Leskotka, Anna Bekinget, Tomasz Krauža a sowie Mirčina Wetzlicha poprom kuž, das Herbuka kuž des Herb znaje. Dobranje přijeme z Budysko Studia. Witajcie k nam, renje so serbski rozwoz z nami słuchacze.

0: Kónc lěta potajkim Korunja Svjato Jana Kamjencu swoju porodu staciju zawrije. Při tym wostanje to je wjednistwo čera hišra serbskemu rozwoju wobkrućiło, kaž runje tež w našich pojezdčach słyšeli, přičina je niska ličba porodu. To je wezo hospodarski problem, ale nic jenož. Za dobre lekowanie je menujce tež wista rutina trebna rozkładže lekarski direktor Korunje dr. Christof Bětner.
1: To zno dlěší čas tun trend bo, zo su přece jace sa tajke ličbu žádali, zo jen taka tak veľa dobitoch padov obdživač na leto, zo by jen dopokazal, zo jen tu kvalitu přinese. Jen viste čas je to tak bo, zo jo kujža menša korona spoto a te najväčšie operácie činiš, napríklad pankreas a tajke vece to si mňa všetco za vopak mil, dokýž tam ta logistika s žilami pobrachuje, ta expertíza a v tých padoch je to jasné opronené, zo jen praj to služa na centrum. To ja nemám za opačné, runočasné pak pon rika, zo má centrum, so se s tajkými vecami prvným reže zabierať, a zo ma so te tamođiva toho dla činić. A za to dao je pon tun zakvadne zastaranski nivo, a to smo mo pon.
0: A ja kak pak so netko přichodže ve kamencu aktualni vusmirič chcedža vo tem zoniče viac, nedom to tupala nas ve našim programje Serbsko rozvosa. Vosom, pon na posedmiche.

0: Dźensa Barbara Kaiserowa-Dreje wjac zjawnje nie wustupja. Ale w serbskim rozwosu ju nadal słyšiće.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: Sama Hedoška je nam předstaju spěvaku Barbaru Kaiseru, kiž je tež mnoho serbskich spěvů interpretovala. A netko jeden z jej titulů tu slyšíme. Barbara Kaiserowa. Sedam hodin je na posta.

0: Budyski w okresnej Sejmikie zaś w tydźeń Kamjencu a w okolinie nemiel wubudził. Tam by se minulce przedstajiła analyza strojotnisko zastarania w regionie. A po tutej dreje Kamjencka korunia Svjato Jana žaden przewulki wuznam za region nima. Tu a tamžno so samostrach širyše zostej korunia na račkach. To pak netrychi, kajže Mirčin Wenk w rozmowie z wednictwom korunie zonił.
1: Kamjencka korunia je wista a vo sebje tiž važna. Tole posredkovače novemu jednačeli korunje Dietmari Einemu runje tak važne kajž lekarskemu direktori doktori Kristofi Bittnari.
2: Te uznače je jasne za Kamjenc a tu in konsekvencu te analize so mu nesmo trebne tu dobi en jasne vod pokazač.
1: Problematiske za njih je napšikvat, zo su anališča z votličenskimi datami budeskeje a vojoroskeje kliniki dživali, tola nic s kamjenskimi datami. Wobmjezowanje na serbski sydlenski rum tež zas pomožne nimaja, a nuzowe ambulance same Kamjencu kóžde leto na 1,4 000 ludzi zastaruja, stacionarne pady zcyła sobu njeličene. Zomuli tole tamne korunje bezeše odpopadneč na tym Kamjencu dwieluja. Jasne pak je, zo pisa Kamjencka korunja tu kvilu čarjene ličby. To šak je nimo niskeje ličby porodu pšičina, zo so porodu a stacija zaureje. Přichodže mjela so korunja hospodarsce nešč, a woto starač ma so od septembra Dietmar Eine jako jednačel. Jeho nadawk je přestrukturirovanje korunje. A k tomu sluša zo ona dále svoj profil vůdci, dr. Kristof Bittner.
2: Korona šasno so nekotre leta novo usměry odpovědujo tomu demografickému uviču, to reka te čežišto budže dále starša bývaca ludnošť. Čím starší jen budže, čím haj Kipre jen ja, a čím češo se jen činí a čím hustišo jen kore budže, a to budže naše češišče dále vostač.
1: Za to su mjezdruji mnudskonu medicínu z novej šefovi lekarku zeselnili a ličbu vožov geriatriskej stácii zvyšili. Pomierne nova nuzová ambulanca a taká takýžo silná širurgia to budo spolnitej.
2: To je šo na to usmerené, zo to v celku šo dosobšíma a romadže beží a za paliatívnu medicínu smo tež ešte ci voži jace nastaje, trojka tam smo pola dževeč, geriatria tu kvílu pola šešča cicci, što ešte ko voko ešte dále možno, to tu kvílu ešte nejo konkrétne téma, ale to máme mošové vočku a smo to otevrení zaušo, ale to by najprej mo te kondície prúvač.
1: Jasnýši profil a silnýše usmerenie pak nereka, zo je korunia jenošišče za starých ľudí. Vo sebie nuzová ambulanca v ostane zaušich prají dr. Kristof Bittner.
2: Kde se riznu, kde se storču, abo zo je možno zasem se kušť z vama vizo, šo to môže k nám činč, môže o to staramo, šo môže so po nás predstajč, môže to obladamo, dalokož možno so mo sami o to staramo, je li to nejo možno, máme všetko krutký puč k našim partneram v Budyšine, abo v Vojorecach, v prvním rieče, Drude tež do Drezža, nas tými sa mu otrečímo a ten nám pak jem pokýdaj, abo te paciente převzaj a o to sa mu pondále staramo.
1: Za tajke zakladné zastaranie však je korunia Kamjencu tu a tým vidža tež svoj vúznam.
0: O přechodném vúsmereniu Kamjenskej korunie je Mirčin Wenk rozpravial.

Štož nastupa prenizaru na Lowskich rebjach, měła wam rec, so je to wěstotnych přičin dla jenicy za přeprošenych nica zjavnosć, ale snač můžeće tam zdaloka přes put poladać. Radworska gmejnska rada zetka so dženca večer na posedmich, a to mina kale na tamnišej vonjowej wobore. A gmejnska rada Trebin, ta zetka so potom dženca večer sedmich po takim pohodzene požišowy do metuarstwa. Juce je gmejnska rada Dživin na rydze, a či zmeja svoj termin we Brezuce Jutze večer, sedmich. Ha Jutze večer sedmich, po takim samsem času, predstaji Beno Wauda svoju kniju Stavizne a staviznički nedošie korunje v oklecach, a von predstaji tutu v ambulantni lardarni pola Šnajdrec v oklecach, a tam možeće si kniju tež nedom kupić. Hudžba spiewa cele bez svou na tutun cele vosebite event mož prajč, sče přeprošeni, a to jutce do nemsko-serbskeho ludoveho dživadva. Zromadne zmeze narodne připoznatej tereministku Karolinu Ajkec přeprošuje Serbska komorna Filharmonia na tutun vůrjadne koncertne večer jutce na povosmich večer ve nemsko-serbskim ludovem dživadle. Dživeč minčunu, dživeč čiche. A to li je skupina Trojozynk.

0: RBB Serbski program. Powiedzci.
1: Set Marku Šimanjo, předseda parlamentariskeje přirady. W lubinskim měsčańskim parlamencie mają radnu zwadu, a ta liżańska grobla przylubnowa jo zaudeta. To a dalczne informacje mamy nęto w naszych pojściach za was. Przy mikrofonie jo Stefanie Klocic. Marku Šiman w CDU, w Pyslańc Sakskiego Krajnego Sejma, wystanio předseda parlamentariskeje přirady zalożby za selski lud. Ten amt ma wen miastem 22 let glujko. Jogo su clonki přirady peniežele uzbelovali na svejom pysežinju Balinju. Na tom zmakanju su vytpyslajnce ze Sakskeje, Bramborskeje a Vecvieska přepejedali to dalčne zgromadne žilo. To je bylo prijedne zmakanje pe dvema litoma z novými clonkami, na kterémž su šukne či peneze davarje založby za selski lud byli pydla. Jo glone zastojnstvo zastojnik v Lubinje zranil sveje službe vinovatosti? To, co mešćanski parlament v Lubinje přiduce tyžin unamekaš a přepojedaš a bužo zvenka reda gromadu stupiš. Také eventuelne zranjenje vinovatosti jo spomnije komunik mista Lubina Peter Tyra. Veco dokladnje žo nijo to mesto znate cynilo. Glone zastojnstvo zastojnik Jens Richter v CDU jo teke lubinski šolta. Mjastem jo mesto Lubin spuščilo Tyru ze svejogo amta. A teke o su pšicene neznate. Neznate jo teke, lec to puščenje stoj v nikakem zvisku k umjatovanim Tyre na adresu Petra Richtera. Tuchelu njame gu žetne colne přez ležajnsku groblu v Lubnju je jež. Přicena jo, až ľubnu je tvarje a obnoviju nové stupnicové mst při velikém sprivinem přistavku. Nová konstrukcia nebužo veci z dreva, ale ze stalového betona. Gricne žele bužo pak zase obtvajone z dreva, tak ako jo typický zablota. Nové mst je beškytové za letom. Ve živienje ve Slipenskej vysaže budú 1. novembra uzveliš nú vesnú radu. Chtoš v Dživinskich, co dogledaš do zapisa uzbelovaju abo vlbne lopejno sebi oljubaš, taš to getujo v gmenskem amše v Slepem na mirovoj droze či a vesem žaset. Tožo jano přiducu tyžin, ten amtio Walteru stvrtk a petkvecenjone. Nowe uzbelovanje bužo, dokolaš clong vesne rade Jonas Adam spuščio vjas a s takim teke tamnu vesnu radu. Peri su kradu zabavatem ljužam gronili drevjane vejo. Tak nepřijazne nijo gminski amt v Slipem. Ven pak vzjavio v svejom amtskem lopinu, co jo se namekalo vejse. Chtoš mižo se spominaš, až jo autove kljuce, kljaso abo rulato zgubil, daš jo do biroa za namekanki a vid olio sveje vejce. Biro müsse celle campo 6 mjesecu obchrwaš. Pyn přistušaju te vice namakaju abo kmenje. Plam logich vicu bužo friskero vetbežaš. Biro za namakanki jo kmenskem zastojnstvje nadroze mira či a vesem žaset. Velubnju je jo v slednjem casu stojalo vjele dokusu kljaso při dvnišćovi droze. To su ljuže tam kol meldovali na obšiškanski portal Merker. Misto Lubnju je na to reagirovalo, a ten problem dali gronilo nimskej zeleznice. Kak tam dali žo, nijo znate. Jasne pak jo, nadali mižo kužde meldovaš konkretne probleme na portal merka.brandenburg.de, kaž to su vice, kterež vedpovedna komuna mižo rozvizaš. To plaši za kuždegove Bramboske.
0: Jadro.
1: Ktoś se žajčo uporajo na sviju dňunu zaberu, ma tuchelu kšasne uglit. Kurjawa na lukach bywa kluščiša, a žajčne zorja obkuzluju svit. V přiducych dňach spadujú temperatúry, veci ako 16 gradu nebužo. Dobro pújš za ušich za zagrodu a rolu, veď výčigo bužo se páraš, a to v prvňovom casu. Džinca pekšovajú väčšie pržie dňa mrokovo to nebio. Wenn er packt, ist dann ja suchen.

W Lauskim Arealu Budyšenje dej nastaše nowe serski forum wede, prednu špedu zemjekšie žinca uryš, a o tom słyšeš o wicze našom programie, mja za drugim, při mikrofonie bužo naša kolego Katja Anna Šejcová. Ja se z vami rozognujom, ja som Anja Kochec-Švarcová, žicem vam spedobne vedpodnjo a redne viacor.